0: skončila sa druhá časť zo seriálu Sadrová kostička, či Sadrová pestička. Sadrová sedmička.
1: Príbehy z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman.
0: Text preložila Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Koho tam ešte máme, Breptík?
0: Je tam ešte Robert Roth, Ivan Šándor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš.
1: A hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

0: kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky.
1: Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

0: Jo.
1: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
2: Hele, co třeba nože?
1: No.
2: Jo.
1: Filipe, bolí to?
2: Bolí.
1: A jsi dobrý?

0: skončila sa druhá časť zo seriálu Sadrová kostička, či Sadrová pestička. Joj, počkať, jaj, Sadrová sedmička.
1: Príbehy z nemocničného prostredia napísal Vladimír Kliman.
0: Text preložila Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Koho tam ešte máme, Breptík?
0: Je tam ešte Robert Roth, Ivan Šándor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš.
1: A hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: Senior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

světa. A v ňom dačo nosíš na dně, nic se neboj, nevypadne. Všetko, čo doň vložíš, zostane ti tam. Zostane ti tam.